0: Český rozhlas D dur.
1: To bylo oratorium Maddalena s podtitulem Triumf milosti od Alessandra Scarlattiho na text kardinála a básníka Benedetta Pamphiliho. Zpívali Silvia Piccolo, soprán jako Maddalena, Rosana Bertini, soprán mládí a Gloria Banditelli, alt jako kajícnost. Hrál soubor L'Europa Galante, řídil Fabio Biondi. Vysílání stanice pokračuje hudbou Antonína Dvořáka. Bude to klavírní kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 A-dur, opus 81. Hrají členové okteta českých filharmoniků. Bouslav Matoušek a Zdeněk Zelba, housle, Jan Šimon, viola, František Host, violončelo a Haruko Watanabe, klavír.

Členové okteta českých filharmoniků hráli klavírní kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír, číslo 2 a dur opus 81 Antonína Dvořáka. Z bohaté nabídky klavírních koncertů Wolfganga Amadea Mozarta jsem pro dnešní vysílání vybral jeho koncert číslo 22 Esdur, Kechlův seznam číslo 482. Hrají Alfred Brendel a Akademie svatého Martina v Podích. Řídí Neville Mariner.

To byl koncert číslo 22 Es-dur, Kechl 482 Wolfganga Amada Mozarta pro klavír a orchestr. Hráli Alfred Brendel a Akademie svatého Martina v Polích. Řídil Neville Mariner.

Dalším autorem v pořadu bude František Benda. Jeho sonátu pro flétnu a harfu C-dur hrají Roman Novotný a Jana Boušková.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Další skladba ve vysílání, kterým vás bude provázet následující čas Rafael Brom, je dílem německého skladatele Silvia Leopolda Weisse. Bude to sonáta pro loutnu číslo 6 D-moll. Hraje Hopkinson Smith.

Loutnista Hopkinson Smith hrál sonátu pro loutnu číslo 6 d-moll Silvia Leopolda Weisse. Další autor koncertní řady Petr Iljič Čajkovský tvořil s nevyčerpatelnou invencí a mezi jeho nesmrtelné opusy patří koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Dnes vám nabízím nahrávku legendárního houslisty Christiana Ferrase a berlínský filharmoniků řídí Herbert von Karajan.

Christian Feras a berlínští filharmonikové řídil Herbert von Karajan hráli koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35. Petra Iljiče Čajkovského.

Ve vysílání stanice dále uslyšíte kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hrají Linde Brunmary Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lorenz Dufschmidt, viola da gamba, Ulrika Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hráli Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lawrence Dufschmidt, viola da gamba, Ulrike Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo. A následuje symfonie C-dur skladatele famózní Carmen Georges Bizeta. Hraje montrealský symfonický orchestr. Řídí Charles Dutoit.

Montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit, hrál symfonii C-dur od George Bizeta. Hudbu pro tento pořad vybral Rafael Brom a další skladbou bude populární sonáta pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Ludwiga van Beethovena, valštejnská. Hraje Maurizio Pollini.

0: Legendární italský pianista Mauricio Pollini hrál sonátu pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Valdštejnskou Ludwiga van Beethovena.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, pro další a poněkud delší nepřerušovaný čas vysílání je připravena taneční hudba se zpěvy o prologu, malé operní improvizaci a třech dějstvích k Moliérově komedii Zdraví nemocný. Napsal ji dramatikův současník Marc-Antoine Charpentier. V hudbě ke komedii Zdraví nemocný vystupuje 12 postav. Hlavní postavou je těžký hypochondr Argan, který všechny obtěžuje myšlenkami o svých nemocech. Je také velmi šetrný. Chce provdat svou starší dceru Angeliku za synovce svého lékaře Pirgona, Tomáše Diafuara. Ta má však vyhlédnutého jiného ženicha, Kleanta, učitele hudby. Služebná Tuaneta má ale jistý nápad, který uskuteční. Převlékne se za doktora a Argonovi doporučí uříznout ruku a vypíchnout oko. Argan pak zjistí, že vůbec není a ani nebyl nemocen a Tuaneta s ním a jeho bratrem Beraldem se hraje divadelko před jeho podlou ženou Belinovou, která chce jenom jeho peníze. Argan dělá, že je mrtev a Tuaneta ho oplakává na celý dům. Do ložnice vejde Belina, vynadá Tuanetě, že pro toho starého dětka pláče. Snaží se Arganovi ukrást klíče od truhly s penězi a cennými papíry. V tom ji ale Argan chytne za ruku. Ona zaječí a uteče. Argan si uvědomí, jaký byl blázen. Sehrají stejnou scénku ještě jednou pro jeho dceru Angeliku. Hned, jak se dozví, co se otci stalo, začne Angelika plakat a litovat všech hádek mezi nimi. Argan pookřeje a souhlasí se zasnoubením Angeliky s Kleantem, ale s podmínkou, že se Kleant musí stát lékařem. Nakonec se v jeho domě koná slavnostní promoce, při které je Argan jmenován lékařem. Vystupující postavy jsou Argan, těžký hypochondr, Béline, jeho druhá manželka, Angelika, dcera Argana, dále Louison, Arganova mladší dcera, sestra Angeliky, Beralde, bratr Argana, dále Kleante, milenec Angeliky, Pirgon, lékař Argana, Thomas Diafuarus, synovec pana Pirgona, pan Florant, lékárník, pan de Bonnefoy, notář, Tuaneta, vtipná služka Arganova. Účinkují Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noemi Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correa, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabel de Roche, soprán, Denis Leger, mio, tenor, a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

nécessité. Et qu'il fallait en passer par là. Je choisis

0: To byla taneční hudba se zpěvy k Molièrově komedii Zdraví nemocný. Autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Alain Tretu, Jean Dotreme a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noémie Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correia, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Legermillot, tenor a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídil William Christie.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Finální skladbou Galerie světové hudby, kterou pro vysílání stanice Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet A-dur opus 55. Josefa Haydna. Podle Hobokenova katalogu skladba římské číslo 3/60. Hraje Panochovo kvarteto.

Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet A-dur opus 55 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu číslo 3 římská / 60.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. V příštích 4 hodinách se dnes a zítra v podobě jakéhosi hudebního leporela setkáme s díly skladatelů, s nimiž se Wolfgang Amadeus Mozart na svých koncertních cestách po Evropě potkal, poznával jejich hudbu a z nichž někteří se stali jeho blízkými hudebními přáteli. Začneme, jak jinak, v Mozartově rodném Salzburku. Vedle otce Leopolda Mozarta, který svého syna od jeho raných let hudebně vzdělával, měla na Wolfganga jeho začátcích velký vliv hudba Johanna Michaela Haydna, který od roku 1762 až do své smrti v roce 1806 působil ve službách salzburských knížat arcibiskupů. Ve své době se hudba Michaela Haydna těšila velké oblibě a byla hojně provozována i mimo salzburský region. A dlužno dodat, že Wolfganga s o 19 let starším Michaelem poutalo celoživotní přátelství a vzájemný umělecký obdiv a respekt. Úvodní skladbou Johanna Michaela Haydna, kterou si poslechneme, bude dvouvěté koncertino D-dur pro klarinu a orchestr s velmi exponovaným solovým partem a v podání France Landingera a Salzburger Hofmusik. Řídí Wolfgang Brunner.

Koncertino D dur pro klarinu a orchestr od Michaela Haydna hráli Franz Landinger a Salzburger Hofmusik, řídil Wolfgang Brunner. Klarinet je jeden z nejpozoruhodnějších a pro někoho možná i z nejkrásnějších dřevěných dechových nástrojů, který se zrodil v průběhu 18. století a byl postupně technicky stále zdokonalován, aby v 19. století dospěl do své relativně konečné podoby. V Mozartově době druhé polovině 18. století nebyl tento nástroj příliš rozšířen a vyskytoval se častěji ve významnějších orchestrech, které disponovaly zdatnými hráči na tento nástroj. Netřeba snad zdůrazňovat známý fakt, že Mozart měl klarinet v mimořádné oblibě a je možná i dost pravděpodobné, že první setkání s tímto nástrojem zažil malý Wolfgang v rodném Salzburku v díle Michaela Haydna, který použil solový klarinet ve své rozsáhlé orchestrální serenádě D-dur z roku 1764, v níž dvě části jsou pojaté jako miniaturní koncert. A takovou malou hudební perličkou je druhá věta Haydnova koncertína, v níž jedno z hudebních témátek velmi nápadně připomíná slavné téma s finále Mozartovy malé noční hudby, složené o 24 let později. Koncertino A-dur pro klarinet a orchestr Johanna Michaela Haydna hrají Ernst Schlader a Salzburger Hofmusik, řídí Wolfgang Brunner.

Tak to bylo koncertino A dur pro klarinet a orchestr od Johanna Michaela Haydna. Hráli Ernst Schlader a Salzburger Hofmusik. Řídil Wolfgang Brunner. Mozartův přátelský a lidský vřelý vztah k Michaelu Haydnovi dokládá nejenom zájem o jeho skladby, ale třeba i to, že při návštěvě rodného Salzburku v létě 1783 zkomponoval za něho dvě komorní skladby, které Haydn už nestihl napsat, ale měl je dodat svému zaměstnavateli, knížeti arcibiskupovi Colloredovi. Jiný, ale neméně zajímavý příklad tohoto přátelského vztahu nabízí Mozartova takzvaná symfonie číslo 37 G-dur, Kechlův seznam 444. Ve skutečnosti jde totiž o symfonii číslo 25 Michaela Haydna, kterou složil v květnu 1783 u příležitosti slavnosti vysvěcení Nikolause II. Hofmana opatem v benediktínském klášteře Michelbornského opatství nedaleko Salzburku. Haydnova symfonie Mozarta zřejmě zaujala natolik, že si pořídil její opis a následně k ní přikomponoval vstupní, pomalou majestátní introdukci v délce 20 taktů a také částečně v některých místech pozměnil instrumentaci. Pro jakou příležitost Mozart upravil Haydnovu symfonii, se mozartovským badatelům prozatím nepodařilo zjistit. Ale je domněnka, že dílo potřeboval pro některý ze svých koncertů pořádaných ve Vídni. Tím, že skladba byla později nalezena v Mozartově pozůstalosti, byla v 19. století zahrnuta i do soupisu jeho skladeb, Kechlova seznamu. A až roku 1907 bylo odhaleno skutečné autorství Michaela Haydna. Dnes si zřídka hranou, takzvanou Mozartovu symfonii číslo 37 G-dur, poslechneme v podání Northern Chamber Orchestra, řídí Nicholas Ward.

Northern Chamber Orchestra zařízení Nicholase Warda přednesl takzvanou Mozartovu symfonii číslo 37 G-dur, čili Mozartovu úpravu symfonie číslo 25 od Johanna Michaela Haydna, k níž Mozart složil úvodní introdukci. V dubnu roku 1764 dorazil salzburský knížecí arcibiskupský vicekapelmajstr Leopold Mozart spolu se svým zázračně nadaným 8letým synem Wolfgangem do Londýna. Další významnou zastávkou na jejich první velké koncertní cestě napříč hudební Evropou. Záměr byl zřejmý. V Londýně působil v královských službách nejmladší Bachův syn Johann Christian Bach. Jehož hudba se těšila stále větší pozornosti i mimo Anglii a jehož hudbu musel malý Wolfgang poznat. Johann Christian Bach, narozený roku 1735 a jemuž osud vyměřil pouhých 640 let života, po počátečním studiu hudby u svého staršího nevlastního bratra Karla Emanuela záhy opustil Německo a odešel do Itálie, kde si zcela osvojil styl italské hudby. Po několikaletém působení na postu varhaníka Milánské katedrály odešel roku 1762 do Londýna a po úspěších svých oper byl o 3 roky později přijat do královských služeb anglického panovnického páru Jiřího III. A Charlotte Mecklenburské. Jeho hudba významnou měrou přispěla k vývoji od rokokové galantní hudby ke klasicismu. Byl jednou z velmi vlivných uměleckých osobností této doby a pro malého Wolfganga bylo setkání s hudbou Johanna Christiana jedním ze zásadních uměleckých impulzů, které jej ovlivnily. Tu je koncertní árie Eben Sivada pro soprán, hoboj, klavír a orchestr od Johanna Christiana Bacha. Zpívají Jurdi Stébold, hrají Solamente Naturali, řídí Didier Talpa.

Sopranistka Jurdi Stébold a Solamente Naturali zařízení Didiera Talpana přednesli koncertní árii Eben si vláda od Johanna Christiana Bacha. Mezi 29-letým Christianem Bachem a 8-letým Wolfgangem vzniklo upřímné umělecké přátelství a vzájemný obdiv. A lze říci, že Christian byl Wolfgangovým druhým učitelem hned po jeho otci Leopoldovi. Avšak učitelem hudebně mnohem modernějšího myšlení. Právě Bach uvedl Wolfganga do světa opery a instrumentální hudby a pod jeho vedením vytvořil Mozart i svoji první symfonii. Leopold Mozart o tom referoval v dopise do Salzburku. Jedním slovem, to, co Wolfgang uměl, když jsme odjížděli ze Salzburku, je jen stínem toho, co umí teď. Překonává veškerá očekávání. Jednou z mnoha skladeb, které 8letý Wolfgang v Londýně vytvořil, jsou transkripce, respektive aranžmá tří čembalových sonát Johanna Christiana Bacha do podoby koncertu s instrumentálním doprovodem. Šlo zjevně o studijní práce, o kompoziční osvojení si formy koncertu pro sólový nástroj, ale ve výsledku, řečeno Leopoldovými slovy, překonávají veškerá očekávání. Tu je Mozartovo aranžmá Bachovy sonáty.

pie Anti a Le Concert Francaise dohráli Mozartův koncert D-dur pro čembalo a orchestr Kechlův seznam 107 číslo 1, který je aranží sonáty pro čembalo od Johanna Christiana Bacha. Hudba Johanna Christiana Bacha, dodnes stále poněkud nedoceněná, pozoruhodným způsobem předjímá a připravuje cestu směrem k rozvinutí hudebního klasicismu poslední čtvrtiny 18. století, jak po stránce stavby hudebních frází, tak i formální, a ovlivnila mnohé skladatele své doby. Mozarta či Haydna nevýjímaje. Z hudby Johanna Christiana Bacha si dopřejeme koncertní árii Sventurata in Van Milano pro soprán, dva solové lesní rohy a orchestr. Árie pochází z roku 1773 a Bach ji napsal pro svoji choť italskou sopranistku Cecilii Grassi. Part solového prvního lesního rohu byl psán přímo na tělo českému hornovému virtuózovi, rodáku ze Žehušic na Kutnohorsku, Janu Václavu Stichovi, známého pod jménem Giovanni Punto. Zpívá Hiroko Kuda, hrají Rudolf Linner, William Bojčík a Solamente Naturali, řídí Didier Talpa.

Tak to byla koncertní árie Sventurata in Van Miláňo pro soprán, dva sólové lesní rohy a orchestr od Johanna Christiana Bacha. Zpívala Hiroko Kuda, hráli Rudolf Linner, William Vojčík a Solamente Naturali. Řídil Didier Talpin. Ráno 1. srpna 1765, po roce a čtvrt, salzburský knížecí arcibiskupský vicekapelmajstr Leopold Mozart a jeho zázračně nadaný 9letý syn Wolfgang Amadeus opustili Londýn a vydali se na zpáteční cestu do rodného Salzburku. S hudbou Johanna Christiana Bacha se nyní rozloučíme v podobě třívěté symfonie B-dur opus 9 číslo 3, která je přepracovanou verzí původní předehry k opeře Zanaida, uvedené v londýnském King's Theatre v květnu roku 1763. Hraje The Hanover Band, řídí Anthony Halstead.

symfonii B-dur opus 9 číslo 3 Johanna Christiana Bacha hrál The Hanover Band, řídil Anthony Halstead. Další nesmírně důležitou etapou v hudebním vzdělávání dospívajícího Wolfganga Amadea byly jeho tři koncertní cesty do Itálie, které v letech 1769 až 73 podnikl se svým otcem, který se ve prospěch svého syna zcela vzdal své kariéry skladatele a stal se Wolfgangovým manažerem. Wolfgang během těchto italských koncertních cest vytvořil na objednávky své první tři velké opery Mitridates, Ascanio in Alba a Lucio Silla. V nichž 13 až 17 letý skladatel prokázal výjimečnou hudební zralost, srovnatelnou a místy i překonávající umění tehdejších renomovaných mistrů italské opery. Jedním z nich byl i italsky naturalizovaný německý skladatel Johann Adolf Haase v době setkání s Mozartem roku 1771 72 letý. Oba byli pověřeni zkomponováním divadelních serenád oper uvedených v Miláně u příležitosti oslav sňatku syna císařovny Marie Terezie, arcivévody Ferdinanda Habsburského a princezny Marie Beatrice von Modena d'Este. Mozart složil serenátu Ascanio v Albě, Haase serenátu Ruggiero. Ačkoliv Wolfgangova hudba u publika zvítězila na celé čáře a Haaseho operu zastínila, mezi oběma skladateli vládla vzájemná úcta a obdiv. Wolfgang Haaseho hudbu velmi ctil a neudiví, že společně oslavili své hudební příspěvky ke vznešené svatbě účastí na banketu pořádaném v paláci hraběte Firmiana. Z opery Ruggiero od Johanna Adolfa Haaseho si poslechneme úvodní orchestrální symfonii. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Bayerische Kammerphilharmonie zařízení Reinharda Gebla dohrála symfonii z opery Ruggiero od Johanna Adolfa Haseho. V době své první italské cesty v letech 1769 až 70 se Wolfgang Amadeus setkal v Boloni se skladatelem, který podobně jako Johann Christian Bach významnou měrou ovlivnil jeho další hudební vývoj a směřování. Byl jím úspěšný český skladatel, naturalizovaný Ital, autor mnoha oper Josef Mysliveček. Hudební styl a vyjadřování, smysl pro naprosto přirozené, logické a přitom mimořádně zpěvné a průzračné hudební linie byly něčím, co naprosto souznilo s Wolfgangovým hudebním vyjadřováním. Nepřekvapí, že mezi oběma skladateli, ač o jednu generaci vzdálenými, vzniklo velmi silné umělecké a přátelské pouto. Z hudby Josefa Myslivečka dáme prostor árii Argeny, dcery Lykijského krále, z opery Il Bellerofonte. Zpívá Simona Šaturová, hrají Erwin Wieringa, solový lesní roh a Collegium 1704. Řídí Václav Lux.

Tak to byla Arie Argeni z opery Il Bellofonte od Josefa Myslivečka. Zpívala Simona Šaturová, hráli Erwin Wieringa, Soulový lesní roh a Kolegium 1704. Řídil Václav Lux. Zastavme se nyní u několika skladatelů, s nimiž a její hudbou se dospívající Wolfgang Amadeus v době svých italských koncertních cest na počátku 70. let 18. století setkal. Prvním bude Thomas Linley, Wolfgangův o 5 měsíců mladší vrstevník, narozený v květnu 1756 v rodině skladatele Thomase Linleyho staršího v městečku Bath, ležícím v jihozápadní Anglii. Od raného dětství Thomas udivoval mimořádným hudebním nadáním, jak pro houslovou hru, tak pro komponování. 14letý Mozart a Linley se setkali ve Florencii v dubnu 1770 a ačkoliv šlo o krátké setkání, tak mezi oběma vzniklo nesmírné umělecké porozumění a upřímné přátelství. Jejich cesty se rozešly, když pak Wolfgang na své koncertní cestě zamířil do Říma a Linley ve Florencii dál pokračoval ve studiích skladby a houslí u Pietra Nardiniho. Bohužel talentovanému Thomasovi nebylo dopřáno dlouhého žití. Po návratu do Anglie tragicky zahynul v srpnu 1778 ve věku 22 let při lodní nehodě. Z hudby Thomase Linleyho si poslechneme jeho jediný dochovaný třívětý koncert F-dur pro housle a orchestr, který určitě zaujme svými pro klasicismus místy netypickými melancholicky až preromanticky znějícími pasážemi. Hrají Miriam Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Miriam Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie zařízení Reinharda Goebla přednesli houslový koncert F-dur pro housle a orchestr od Thomase Lillyho mladšího. V říjnu 1772 se 17-letý Wolfgang spolu se svým otcem Leopoldem vydali na třetí cestu do Itálie, jejímž cílem bylo Teatro Reggio Ducale v Miláně, později nazývané Teatro La Scala. V němž se připravovala premiéra Wolfgangovy nové opery Lucio Silla. V době příprav a zkoušek nové opery se Mozart zblížil s italským zpěvákem, sopranistou, skladatelem, klavíristou a impresáriem Venanciem Raucinim, představitelem role římského senátora Cecilia. Raucini svým pěveckým výkonem a neobyčejnou hudební kultivovaností nadchl Wolfganga do té míry, že pro něho zkomponoval moteto Exultate jubilate, jakési vokální koncerto, které se stalo Mozartovou nejslavnější a dodnes nejuváděnější duchovní skladbou. Vincenzo Raucini se narodil v prosinci 1746 a jako zpěvák debutoval o 19 let později v Teatro Valle v Pichiniho opeře Il Finto Astrologo. V 70. letech 18. století Raucini často hostoval v Benátkách a Mnichově a po ukončení své pěvecké kariéry, bylo mu 30 let, se věnoval výuce zpěvu a komponování. Od roku 1780 se trvale usadil v Anglii, nejprve v Londýně a poté v Bathu, v němž organizoval a financoval koncertní život až do své smrti roku 1810. Coby skladatel vytvořil několik oper a větší množství instrumentálních kompozic, z nichž si poslechneme Rauciniho třívětou symfonii D-dur. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Tak to byla symfonia D-dur od Venancia Rauciniho v podání Bayerische Kammerphilharmonie a zařízení Reinharda Gébla. Vraťme se ještě jednou k českému skladateli Josefu Myslivečkovi. Jehož hudba měla na umělecky dozrávajícího Wolfganga Amadea velmi významný vliv. Mysliveček za svůj krátký a bouřlivý život, dožil se pouhých 44 let, vytvořil vedle rozsáhlého instrumentálního díla i 28 oper, v nichž významnou měrou přispěl k formování stylu operní hudby rozvíjejícího se klasicismu v 70. letech 18. století. Z Myslivečkovy opery Olympiáde, která měla premiéru v neapolském Teatro San Carlo v listopadu 1778, si v podání Filipa Žaruskyho poslechneme árii Líkida, domnělého syna kréckého krále. Hraje Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Filip Žarský za doprovodu ansámblu Collegium 1704, řízeného Václavem Luxem, přednesl árii Líkida z opery Olympiáde od Josefa Myslivečka. V době své první italské cesty navštívil Wolfgang se svým otcem na jaře roku 1770 také Neapol. Zatímco v Lombardii byli Mozartovi habsburskými vládci přijati s otevřenou náručí, tak v Neapoli, byť publikum bylo na koncertech dost vřelé, marně čekali na příležitost vystoupit před bourbonským králem. Wolfgang se zde alespoň setkal se svým vrstevníkem, 19-letým houslovým virtuózem a skladatelem Francem Lamottem, dvorním hudebníkem rakouské císařovny Marie Terezie, který na její příkaz a její náklady odcestoval do Itálie hudebně se vzdělávat. Lamott pocházel z Flander a už jako 15-letý zázračný houslový virtuóz vystoupil roku 1766 ve vídeňském Burgtheatru. V 70. letech podnikl řadu koncertních turné po Evropě. Hrál v Paříži, v Londýně, v Lipsku a údajně i v Praze. Lamott vedl poněkud bouřlivější život a před svými dlužníky nakonec musel uprchnout do Hágu, kde krátce poté v pouhých 29 letech zemřel. Ze skladeb France Lamotta, které jsou převážně určeny houslím, si dopřejeme třívětý koncert číslo 2 D-dur pro housle a orchestr, vydaný tiskem roku 1775 pařížským nakladatelem Ledikem. Hrají Miriam Koncen a Bayerische Kammerphilharmonie. Řídí Reinhard Gebl.

Tak to byl koncert číslo 2 D-dur pro housle a orchestr od Franza Lamotta v podání Miriamy Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie za řízení Reinharda Gebla. Opustíme nyní Itálii Mozartova mládí z počátku 70. let 18. století a posuňme se časově o 17 let dopředu, severně za alpským směrem. Praha. Město, které byť ve velmi krátkých časových úsecích sehrálo v Mozartově životě a tvorbě významnou úlohu. 3 Wolfgangovy pražské pobyty v letech 1787 a 1791 jsou neodmyslitelně spjaty s jeho operami Figarova svatba, Don Giovanni a La Clemenza di Tito. A také s poznáváním významných osobností pražského hudebního a společenského života. Jednou z nich byl Mozartův o 5 let starší vrstevník, český varhaník, čembalista a hudební skladatel Jan Křtitel Kuchař, rodák z Choteče na Jičínsku. V letech 1772 až 90 působil jako regens chórií v pražském kostele svatého Jindřicha. Poté byl jmenován varhaníkem ve strahovském klášteře v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vyučoval hudbu v pražských šlechtických rodinách Hartigů, Bukvojů či Příchovských a rovněž působil i jako čembalista pražské operní společnosti. Byl také jedním z prvních, kteří pochopili a šířili Mozartovu hudbu. Jan Křtitel Kuchař zkomponoval řadu varhaních a chrámových skladeb, zejména pro strahovský kůr a také pro svá četná koncertní vystoupení. K jeho nejvýznamnějším skladbám patří 2 varhaní koncerty, fugy, tokáty či koncertní fantazie. Jednou z nich je i fantazie pro varhany G-moll, která zazní v provedení Jiřiny Pokorné.

Jiřina Pokorná přednesla fantazii pro varhany G-mol od Jana Křtitele Kuchaře. K neopomenutelné osobnosti pražského hudebního života konce 18. století a úzce spjaté s Mozartovými pobyty v Praze patří František Xaver Dušek, skladatel a pedagog, jeden z nejvýznamnějších pražských čembalistů a klavíristů. Spolu se svou manželkou Josefínou Duškovou, evropsky proslulou pěvkyní, byli Mozartovými hostiteli při jeho pobytech v Praze, s nimiž je spjata jejich legendami opředená venkovská usedlost Bertramka na Černém vrchu na Smíchově. František Xaver Dušek se narodil v prosinci 1731 v Chotěborkách na Trutnovsku. Od mládí se vzdělával v hudbě a na jezuitském gymnáziu v Hradci Králové se připravoval ke kněžskému povolání. Po těžkém úrazu, který mu způsobil trvalé fyzické postižení, musel z gymnázia odejít, ale s podporou hraběte Jana Karla Šporka se mohl dále věnovat hudbě. V letech 1748 až 54 tak rozvíjel své hudební nadání v Praze u Františka Habermana a posléze ve Vídni u dvorního skladatele Georga Christofa Wagenseila. U nich studoval skladbu a hru na klávesové nástroje. Do Prahy se Dušek vrátil kolem roku 1770 a věnoval se skladbě a stal se vyhledávaným pedagogem hry na čembalo a první fortepiána. Právě pro čembalo a kladívkový klavír vytvořil Dušek velké množství kompozic, od drobných kusů, sonatin a variací, až po rozměrnější sonáty a několik klavírních koncertů. Jedním z nich je třívětý koncert pro klavír a orchestr D-dur, který si dopřejeme v podání Karla Košárka a Pražského komorního orchestru.

Koncert pro klavír a orchestr D-dur od Františka Xavera Duška hráli Karel Košárek a Pražský komorní orchestr. Současně se skladbami pro klavír zkomponoval Dušek velké množství komorní hudby pro tehdy oblíbené dechové nástroje, od trií po sextety. Tento druh hudby, dá se říci žánr, byl hojně vyhledáván při pořádání rozličných společenských setkáních, ať v salonech nebo v přírodním prostoru zahrad. Takováto podobná setkání se často odehrávala na Duškově venkovské usedlosti Bertramka, která svojí malebnou polohou poskytovala jedinečný společenský prostor. A že Bertramka zažívala pravděpodobně svůj zlatý věk v době Mozartových návštěv, je na bíledni, stejně jako to, že v oněch chvílích musela zcela jistě znít hudbou. Mozartovou nebo Duškovou. Ostatně přátelství mezi Mozartem a manželi Duškovými se nepočalo v Praze, ale mělo hlubší kořeny sahající do 70. let 18. století, kdy se s nimi Wolfgang prvně setkal v Salzburgu. Z Duškových skladeb pro dechové nástroje se potěšíme půvabnou drobničkou v podobě čtyřvěté partie C-dur pro tři basetové rohy, kterou zahraje Pražské trio basetových rohů.

Tak to byla partia C-dur pro tři basetové rohy od Františka Xavera Duška a v podání pražského tria basetových rohů. Duškovo skladatelské dílo je poměrně rozsáhlé. Podle katalogového soupisu, pořízeného ve 20. století muzikologem a klavíristou Václavem Janem Sýkorou, čítá kolem 194 skladeb, zahrnující díla komorní, orchestrální a chrámová. Jenom orchestrálních symfonií vytvořil Dušek kolem 37. Jeho hudební styl bývá označován za jakousi syntézu vlivů první vídeňské školy a nových podnětů ze školy mannheimské. Často také upoutá výrazná melodika jeho hudby, v níž lze vytušit náznaky vlivu českého hudebního prostředí. Na závěr našeho prvního setkání s Mozartovými současníky, vysílaného na stanici Český rozhlas D-dur, si z díla Františka Xavera Duška poslechneme čtyřvětou symfonii S-dur, která je zajímavá tím, že jako jediná ze všech jeho symfonií má pomalý majestátní úvod. Hraje orchestr Helios 18, řídí Marie-Louise Oschatz.

Dozněla symfonie S-dur od Františka Xavera Duška. Hrál orchestr Helios 18, řídila Marie-Louise Ošac. Od mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur se loučí a naslyšenou při druhé části pořadu se těší redaktor Libor Dřevíkovský.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači D-dur, srdečně vás zdraví Lukáš Hurník. V následujících 4 hodinách budeme poslouchat hudbu z nedávno vydaných CDček České filharmonie a z nového alba klavíristy Tomáše Výška. Takže se těšte na Dvořákovy slovanské tance, Vítězslavu Kaprálovou a mimo téma na skladbu Ondřeje Kukala a Telemanovu serenátu. Začínáme první řadou Dvořákových slovanských tanců v orchestrální podobě opus 46. Českou filharmonii řídí Sir Simon Rattle.

Vítězslav Novák byl po druhé světové válce nejhranější český skladatel. Byly pořádány celé festivaly, zaměřené jen na jeho skladby. Pak se zájem vytratil a jen pozvolna se probouzí. Proto je tak cenné, když se objevují nové nahrávky jeho děl. O jednu se postaral Tomáš Výšek. Vítězslav Novák, klavírní koncert E-moll. Hrají Tomáš Výšek a Severočeská filharmonie Teplice řídí Petr Vronský.

0: Tomáš Výšek a Severočeská filharmonie Teplice, řízená Petrem Vronským, provedli klavírní koncert E-moll Vítězslava Nováka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: O plodnosti užšího vztahu séra Simona Rettla s Českou filharmonií se přesvědčíme i v druhé řadě Dvořákových slovanských tanců. Českou filharmonii řídí Simon Rettl.

Od Simona Rattla vede přímá linka k Magdaleně Kožené. Poslechneme si v jejím podání árii Kreonta z druhého dějství opery Antigona Josefa Myslivečka. Pražskou komorní filharmonii řídí Michel Švěrčevský.

0: To byla árie z druhého dějství Myslivečkovy opery Antigona. Zpívala Magdalena Kožená, Pražskou komorní filharmonii řídil Michel Švěrčevský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tomáš Víšek na své nové album se zřídka kdy nahrávanými koncerty zařadil i klavírní koncert Vítězslavy Kaprálové. Talentovaná skladatelka měla blízko k Bohuslavu Martinu a zemřela v roce 1940 ve Francii ve svých 25 letech. Vítězslava Kaprálová, klavírní koncert D-moll, hrají Tomáš Víšek, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

Dozněl klavírní koncert D-moll Vítězslavy Kaprálové. Na klavír hrál Tomáš Výšek, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.

Tomáš Víšek se za svoji kariéru nahrál spousty soudobé hudby a mnohá díla premiéroval. Teď uslyšíme 10minutový koncert Fantazii, který současná skladatelka Jindra Nečasová napsala na základě inspirace Annou Kareninou. Jindra Nečasová, Anna Karenina, koncert Fantazie pro klavír, smyčce a bicí, hrají Tomáš Víšek a komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Šedivý.

0: To byl koncert Fantazie pro klavír, smyčce a bicí Jindry Nečasové. Hrál Tomáš Výšek, komorní filharmonii Pardubice řídil Marek Šedivý.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Existuje jen malý repertoár pro solující kontrabas. Ondřej Kukal ho rozšířil o svoji kontrabasiánu opus 29. Hrají Filip Waldman, Akademie svatého Václava a řídí Ondřej Kukal.

To byla skladba Kontrabasiana opus 29 Ondřeje Kukala. Hrál Filip Waldmann, Akademii svatého Václava řídil autor. A teď se vrátíme do baroka Telemannovým hodinovým oratoriem věnovaným strážcům hamburských cimbuří. Zjevně příležitostná skladba na objednávku města Hamburku, ale Telemann svou invencí vždy dokáže obohatit rutinu o místa plná muzikality a invence. Georg Philipp Telemann, Ihr rüstigen Wächter hamburgischen Zinnen, serenáda pro Zola Orchester, hraje a zpívá soubor La Stagione Frankfurt, řídí Michael Schneider.

To byla serenáta Georga Filipa Telemana věnována strážcům hamburských cimbuří. Hrál a zpíval soubor La Stagione Frankfurt, řídil Michael Schneider.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice následuje další část cyklu s názvem Od Klaudia k Ludvigovi. Speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Úvodní skladbou bude koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba A-dur od Jana Antonína Lossiho. Hraje OU Ensemble ve složení Jan Čižmář, housle, Martina Pastuška, housle a Křištof Firlus, viola da gamba.

Komorní trio, soubor s názvem O Ensemble, hrálo koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba od Jana Antonína Lossiho. Starý Mozart, Leopold, otec božského Amádea, napsal řadu skladeb komorních i koncertantních, množství symfonií a serenád, včetně divadelních kusů a oratorií. Obvyklý je naturalistický nádech jeho symfonií, který je přítomen i ve skladbě Selská svatba. Instrumentář zahrnuje dudy, niněru, cymbál, pišťalky a výstřely z pistole. Mozart také přidává k provedení skladby naučení o hudebních hnutích, zejména pocitu nevěsty. Hudba má vyjadřovat skromný smutek, vyjadřující lítost Panny ze ztráty věnce. A k tomu poznamenává, že hudebníci udělají dobře, když dají housle a basy dohromady, neboť je snadné hrát podle ucha. Symfonii Selská svatba hraje barokní orchestr Orfeo. Řídí Mickey Geig.

To byla symfonie Selská svatba od Leopolda Mozarta. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Miki Gajik. V programu dnešního dílu speciálního vysílání zaměřené na starou hudbu v dobové interpretaci následuje klavírní skladba France Schuberta s francouzským názvem Mon Ma Musico opus 94 podle Deutschova katalogu číslo 780. Je to cyklus o šesti částech a patří vedle emprompty k nejhranějším Schubertovým klavírním skladbám. Do speciálu jsem dnes vybral nahrávku Mon Ma Musico, kterou natočil vídeňský pianista Ingomar Reiner, specialista v oboru staré hudby. Univerzitní profesor, magistr filozofie, činný na katedře pro praxi historické hudby v Rakousku na Vídeňské hudební univerzitě. Založil soubor Studio da Camera pro interpretaci staré hudby na dobové nástroje. Ingomar Reiner, jako mnozí jeho kolegové, odkročil mimo jiné také do poněkud vzdálenějšího žánru. Je také velikým znalcem hudby vídeňské rodiny Strausů a aktivním účastníkem sympozií o hudbě Valčíkového krále a jeho rodiny. V současné době je místopředsedou Vídeňského institutu pro studium hudby Strausů. Ingomar Reiner bude hrát na historický nástroj šest skladbiček pro klavír Mon Ma Musico opus 94 France Schuberta.

0: Vídeňský pianista Ingomar Reiner, specialista v oboru staré hudby, hrál na dobové fortepiano 6 skladbiček pro klavír. Moma Musico, opus 94 France Schuberta, v Deutschově katalogu číslo 780.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad s názvem Od Claudia k Ludwigovi, speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění na originální hudební nástroje nebo jejich novodobé repliky. Programem vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. Dosavadní převažující přítomnost rakouských skladatelů rozšíří barokní skladatel Johann Josef Fuchs. Ten se do historie hudební teorie zapsal učebnicí kontrapunktu s titulem Gradus ad Parnassum, kterou studovali ještě komponisté 18. století. Fuchs napsal také řadu drobných kompozic, připomínám korunovační operu Constanza e Forteza, Stálost a síla, nebo oratorium Il Fonte della Salute, Pramen spásy. Fuchs dosáhl ve Vídni funkce vrchního císařského kapelníka. Z katalogu skladeb Johanna Josefa Fuchse je dnes na programu Serenáda a Otto pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in Septem Partitas. Hraje Neue Hofkapelle Graz, řídí Lucia Freuhofer a Michael Hell.

Soubor s názvem Noje ho v kapele Graz řídili Lucia Freuhofer a Michael Hell, hráli skladbu Johanna Josefa Fuchse, serenáda a oto instrumenty pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in septem partitas. Leopold Mozart byl oprávněně přesvědčen o genialitě svého syna Wolfganga Amadea a byl mimořádně hrdý na jeho virtuózní hru na housle. A bylo mu velice líto, že Wolfgang pověsil nástroj na zeď a věnoval se výhradně komponování. Ale své poznatky z otcovy výuky vložil Amade do 5 koncertů pro housle, z nichž je dnes na programu koncert D-dur. Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Autor ho nejspíše složil pro sebe, ale po opuštění Salzburského dvorního orchestru hudbu revidoval a aktualizoval pro nástupce na svou pozici v orchestru. Nástupcem byl Antonio Brunetti. Někteří badatelé spekulují o tom, jestli byl nový zápis nad umělecké síly autora, či zdali Brunettimu, se kterým byl Wolfgang v dobrém přátelském vztahu, úmyslně koncert nestížil, aby více vynikly houslistovy dispozice. Druhá verze je nepochybně logičtější, neboť nejlepší houslista Evropy, jak pravil o svém synovi starý Mozart, určitě zahrál vše, co si zapsal. A také to odpovídá Wolfgangově veselé nátuře, s níž byl nakloněn k žertovným kouskům. Dnes uslyšíte nahrávku, kterou pořídil houslový virtuos Andrew Menzi spolu se souborem The English Concert. Jeho hráči mají nástroje z let 1660, 1674, 1720 a dalších až po současné repliky starých mistrů. A Menzi hraje na housle Josefa Galliana z roku 1782.

0: To byl koncert pro housle a orchestr číslo 4 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Hráli Andrew Menzi a soubor The English Concert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní díl cyklu Staré hudby od Klaudia k Ludwigovi bude pokračovat komorní skladbou Ludwiga van Beethovena. Bude to serenáda pro flétnu, housle a violu D-dur opus 25, kterou bude hrát Schönbrunn Ensemble, který sice nese jméno vídeňského letního sídla rakouských císařů, ale jeho rezidenčním městem je Amsterdam. Za více než 25 let své existence si soubor vybudoval velkou reputaci hraním a nahráváním neznámého repertoáru, od Frescobaldiho po Debussyho, který vyhledává umělecký ředitel Martin Root. Schönbrunn Ensemble, jehož obsazení je proměnlivé podle skladeb, které si vybrali, hraje serenádu pro housle, violu a violončelo, opus 8 Ludwiga van Beethovena.

Soubor s názvem Schönbrunn Ensemble hrál serenádu pro housle, violu a violončelo opus 8 Ludwiga van Beethovena. Speciál staré hudby má dnes na programu velkou premiéru. Bude to výběr z oratoria o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr Theodora od Georga Friedricha Händla. Anglické libretto napsal Thomas Morell. Našel předlohu v knize Umučení Theodory a Didyma od Roberta Boyla z roku 1687, významného vědce a teologa. A využil také textu Korneovy tragédie Theodor Vierš et Martyr. Premiéru měl oratorium v divadle Covent Garden 16. března 1750. Theodora byla šlechtična z Antiochie, která žila za vlády císaře Diokleciána. Konvertovala ke křesťanství a byla umučena v roce 304 našeho letopočtu. Oratorium začíná vyhlášením dekretu Valence, římského guvernéra Antiochie, že všichni občané musí obětovat Venuši, římské bohyni lásky, a Flóře, bohyni plodnosti a jara, v den císařových narozenin. Dohledem nad naplněním dekretu pověřil Septimia. V oratoriu se Theodora odmítá připojit k pohanskému rituálu na počest císaře a je uvržena do vězení, kde je odsouzena ke službě jako chrámová prostitutka, což je osud, který považuje za horší než smrt. Didymus, římský voják, který je do ní zamilovaný a tajně konvertoval ke křesťanství, slíbí, že ji zachrání. Vymění si s Theodorou oblečení a zaujme její místo ve vězenské cele. Jejich lest je však odhalena a oratorium končí tím, že Theodora a Didymus čekají na svou mučednickou smrt. Zpívají Lauren Hunt, soprán, Jennifer Lane, mezzosoprán, Drew Minter, kontratenor, Jeffrey Thomas, tenor, David Thomas, basbariton, Neil Rogers, tenor a komorní sbor Kalifornské univerzity v Berkeley. Sbormistr John Butt. Hraje barokní orchestr Philharmonia, řídí Nicholas McGuigan.

Slyšeli jste oratorium o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr Theodora od Georga Friedricha Händla na anglické libretto od Thomase Mourla. Zpívali Lauren Hunt, soprán, Jennifer Lane, mezzosoprán, Drew Mintel, kontratenor, Jeffrey Thomas, tenor, David Thomas, basbariton, Neil Rogers, tenor a komorní sbor Kalifornské univerzity v Berkeley. Sbormistr John Budd. Hrál barokní orchestr Philharmonia, který řídil Niklas McGeagan.

Ve finále speciálu od Klaudia Kludvigovi bude hrát kytarista Jakob Lindberg a Drottningholmský barokní soubor. Na programu je kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 6 G-dur Luigiho Boccheriniho.

To byl kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 6 G-dur od Luigiho Boccheriniho. Hrál Jakob Lindberg, kytara, a Drottningholmský, barokní soubor.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

Několika vteřinovou ukázkou z úvodu půlhodinového instrumentálního divadla zde pro perkuse s názvem Dressur Mauricia Kagela z roku 1977 začalo další vydání sobotního večera s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. Chci přivést publikum zpět k prožívání hudby všemi smysly. Proto je hudba přímým, přehnaným protestem proti mechanické reprodukci hudby, hlásal v této souvislosti Kagel. I jeho hudební koncepty byly součástí neobvyklého festivalu, kterým je dnešní playlist, tedy seznam toho, co budeme poslouchat, naprosto inspirovaný. Dnes vám ve čtyřhodinovém bloku v jeho první polovině nabídnu exkluzivní rozhovory s americkou trojicí hudebníků a zejména skladatelů, zakladatelů slavné formace Bang on a Can, která už téměř před 40 lety založila v New Yorku tradici mimořádných koncertních maratonů, experimentální, avantgardní, notované i improvizované, ale hlavně nekomerční hudby všech žánrů. U příležitosti letošního 5. ročníku festivalu Long Play, pořádaného Bang on a Can, který jsem měla možnost v newyorském Brooklynu v prvních květnových dnech navštívit, tak na otázky výhradně pro Český rozhlas a tento pořad odpovídal David Lang, Julia Wolfe a Michael Gordon. A hrát tak budeme hudbu jejich srdci nejbližší, i tu, kterou letos oni sami naprogramovali svým návštěvníkům, a že jich bylo. Mnozí se ani doprosto, kde se koncerty odehrávaly, nevešly. Dosud mám před očima ukázněné špalíry stovek lidí, kteří trpělivě čekali na to, zdali vůbec z důvodu kapacity budou vpuštěni do jednotlivých sálů. Tak tedy Long Play Festival, jeho 5. edice, termín 30. dubna až 3. května 2026, 11 míst brooklynského downtownu. Dovedu si to představit, není nic nejneužitečnějšího než informovat o něčem, co se už stalo a zvláště tak daleko od České republiky, tedy co většina z vás ani nemohla zažít. Jenže formace Bang on a Can, jak uslyšíte, má s českými umělci docela hodně společného. Prahu znají jeho členové jako své boty a záběr, jakým koncipují svůj festival, může být pro zájem a váš další poslech hudby, která vznikla docela nedávno, v mnoha ohledech inspirující. Než se vydáme do rušné kavárny Baba Cool, tak se jmenovala, přímo naproti majestátné budovy BAM, tedy Brooklyn Academy of Music, kolem které a ve které se festival Long Play odehrával, než se dostaneme tedy za mým prvním respondentem Davidem Langem, ročník 57 z Bang on a Can, pusme si aspoň jednu píseň, kterou pro své album Songs from My Soul naspívala a na klavír zahrála jazzová, ale nejenom, klavíristka, varhanice, skladatelka, aranžérka Amina Claudine Myers. Ve svých letos 84 letech představila publiku Long Play Festivalu své nové klavírní album, ale i písně své duši nejbližší. A mnozí z vás možná zaregistrovali nebo dokonce navštívili její koncerty v České republice, kdy v roce 2023 byla rezidenční skladatelkou festivalu Ostravské dny. Tak tento evergreen není třeba představovat. Amina Claudine Myers.

0: Charizmatická Amina Claudine Myers, jedna ze stovek účinkujících festivalu formace Bang on a Can, který se v centru Brooklynu konal letos popáté. A teď už tedy za Davidem Langem, jedním ze slavné trojky hudebníků, zakladatelů Bang on a Can. Nejen on vám v následujícím rozhovoru vysvětlí, proč se na jejich koncertních maratonech nehraje jen jazz, free jazz, notovaná hudba, koncertní, improvizovaná, experimentální rock a folk, hudba elektronická a jinak ambientní, krajní avantgarda, ale i hledačský pop, tedy jednoduše všechno dohromady.
1: Well, when we started, which was now 39 years ago, which is ridiculous.
2: Když jsme začínali, a to bylo před 39 lety, což je absurdní, Michael Gordon, Julia Wolf a já jsme byli mladí skladatelé. A když jste mladý skladatel, nikdo nechce hrát vaši hudbu a máte spoustu času rozhlížet se po světě a přemýšlet o věcech, které by se měly změnit. Jednou z těch věcí, které jsme chtěli změnit, bylo publikum pro současnou hudbu a celý zážitek ze současné hudby. Přišlo nám, že máme mnohem víc společného s experimentálním jazzem, experimentálním folkem nebo experimentálním popem než s evropskou modernistickou hudbou. A tak jsme si řekli, že přijdeme na to, jak si uspořádat koncert sami. Takový, který bude prezentovat hudbu, kterou milujeme, způsobem, jakým ji chceme prezentovat a publiku, kterému ji chceme představit. Takže jsme přišli s nápadem uspořádat 12-hodinový koncert. A to bylo v New Yorku skutečně hodně kontroverzní. Museli jsme najít nějaké místo. Původní myšlenka byla hrát celou noc, od 9 večer do 9 ráno. A nenašli jsme žádné místo, které by nám to dovolilo. Ale nakonec jsme našli galerii, která nám umožnila uspořádat koncert od 2 odpoledne do 2 ráno. A tak jsme to udělali. Bylo to fantastické. Rád bych zmínil, že Petr Kotík byl na úplně prvním festivalu, takže český obsah sahá až k našim počátkům.
0: Píše se rok 2026 a Bang on a Can organizuje 5. edici festivalu, který nazval Long Play Festival. Trvá sice jen 4 dny, ale zahrnuje 70+ koncertů. To vše pořádá Bang on a Can naprosto sám nebo spoluorganizuje tento velký festival s brooklynským Pioneer Works v Red Hooku?
1: Yeah, we organized this ourselves. So what we did is after many years of doing the marathon.
2: Jo, tohle jsme organizovali sami. Po mnoha letech pořádání maratonu jsme začali zvát lidi z celého světa, aby dělali různé věci. A uvědomili jsme si, že nestačí, když někdo přijede až ze Sibiře nebo odkudkoliv. A pak mu řeknete: "Dobře, tady máš 20 minut na našem maratonu." To nám přišlo jako opravdu hloupé. Takže jsme začali přemýšlet, že bychom rádi dělali větší festival. Koukali jsme na festival, který je v Knoxville, jmenuje se Big Ears. Je skutečně fantastický, hodně roku, ale taky experimentální hudba. A tak jsme vzali ten formát, víkend hudby, spousta koncertů, všechno v docházkové vzdálenosti od sebe. A tak jsme s tím začali. Před 5 lety jsme odstartovali s 60 koncerty na 10 místech v Brooklynu se středem v BAM, Brooklyn Academy of Music. Ale taky v Roulette, Bricku, Public Records a Issue Project Room. Všechna tato místa už existovala a my jsme si řekli, že všechny tyto komunity sjednotíme tak, že v nich naprogramujeme festivalové koncerty. A lidé přebíhají z jednoho místa na druhé, dostanou program a mapu a prostě běhají z místa na místo. A všechny koncerty jsou nabité a všichni se skvěle baví.
0: No, jako návštěvnice musím ale říct, že jsem kolikrát byla postavena před těžkou volbu, co upřednostnit, protože mnohé koncerty se časově překrývají a konají se navíc na různých místech.
1: I love the idea that people have a difficult choice. You know, I live in New York, I have to make a difficult choice every day.
2: Líbí se mi, že lidé mají těžkou volbu. Žiju v New Yorku, musím se každý den rozhodovat. Ale myslím, že pro nás je zajímavé to, že některé koncerty jsou v místech jako Pioneer Works, který má prostor až pro 1000 návštěvníků. A pokud pořádáte koncerty tak, aby každý mohl vidět všechno, potřebujete 1000 míst na každou show. Takže pak se stane, že máme věci naprogramované naproti sobě a obvykle se vezou na různých dramaturgických liniích. Takže se snažíme o to, aby si mohli vyprávět vlastní příběh skrz to, jak dramaturgie funguje. Pokud máte rádi ambientní hudbu, Najdete NIT a uvidíte všechny ty koncerty. Pokud máte rádi spontánně komponovanou hudbu, můžete ji sledovat od začátku do konce. Pokud vás baví elektronika, uslyšíte ji. Pokud máte rádi evropskou hudbu, uslyšíte ji celou. Takže doufáme, že jsme to udělali tak, aby nenastal okamžik, že by se nekonalo nic, co byste chtěli vidět. Myslím, že jednou z věcí, kterou jsme s Bang on Can chtěli udělat, víte, když jsem studoval, moji učitelé byli modernisté a Evropané a panoval názor, že existuje jeden správný způsob, jak psát hudbu, jedna věc, která je dobrá, a všechno ostatní je hrozné. A tak ta představa, že se tolik věcí děje současně, že existuje tolik komunit posluchačů, tolik různorodosti, tolik lidí, kteří tak tvrdě pracují, aby dělali něco zajímavého, silného a komplexního, to je svět, ve kterém chci žít. Tolik se toho děje. A co z toho bude důležité, určí to, co si vyberete. Co se udrží, závisí na tom, co máte rádi.
0: Stále si povídáme v kavárně Baba Cool naproti BAM s Davidem Langem, jedním ze tří zakládajících členů slavného newyorského seskupení Bang on a Can. A to v souvislosti s pátým ročníkem Long Play Festivalu. Ten se v Brooklynu koná na přelomu dubna a května. Program si připomíná také výročí zásadních legendárních umělců 20. století. Koho hudbu zvlášť si tento festival letos připomněl?
2: Od začátku Longplay hrajeme každý rok skladby Eliane Radík. Tato hudba je velmi krásná, protože víte, jedna z věcí, které tu rádi děláme, je představovat návštěvníkům hudbu lidí, kteří jsou skutečně důležití, ale tady u nás na ně nebylo moc vidět. Snažili jsme se hudbu Radík podporovat a propagovat. Samozřejmě letos v únoru zemřela, což je velmi smutné. Takže jsme si řekli, že je to v jistém smyslu připomínka její osobnosti, ale její hudba je velmi krásná. Je tu silná linie toho, co bych nazval ambientní klasikou. Skladby, které se rozrůstají do velkého časového a prostorového rámce. A také zde máme Stevena O'Malleyho, známého z jeho pozoruhodného ansámblu San O. Jasně, jedná se o drone metal, takže je tu tolik různých propojení na tomto festivalu, která doufám lidem umožní překračovat žánry a chápat různé způsoby poslechu.
0: A co dva legendární minimalisté Steve Reich a Philip Glass?
1: Steve Reich and Philip Glass are both fantastic and we've had a long and close relationship with both of them.
2: Steve Reich a Philip Glass jsou oba fantastičtí a máme k oběma blízký vztah, který trvá dlouho. Steve letos slaví 90 let a Philip 90 let v lednu. Takže ano, oba se blíží k tomuto jubileu. Máme pro ně koncerty. Steveův koncert děláme s jeho dlouholetými spolupracovníky Soul Percussion. Máme jeho hudbu v podání kytarového kvarteta Dieter, kteří hrají čistě živou verzi Electric Counterpoint. A od Philipa Glasse, s ním jsme kdysi byli na turné, velmi dlouhém a fantastickém turné, jsme tehdy získali od něj samotného úpravu jeho poslední věty Closing z Glassworks. A tak jsme letos požádali jeho dlouholetého spolupracovníka Michaela Reismana, aby pro nás upravil celý Glassworks. A Bang on a Can All Stars, náš soubor, tuto úpravu uvede jako světovou premiéru.
0: Stále je mým hostem David Lang, jeden ze zakládajících členů Bang on a Can. Jaké jsou, Davide, vaše vazby na Českou republiku, české hudebníky, uměleckou scénu u nás?
1: We have a long relationship with the Agon Orchestra.
2: Když jsem byl mladý, byl jsem velkým fanouškem Plastic People of the Universe a několik let jsme jezdili do divadla Archa. Takže máme dlouhý vztah s Prahou. Prahu milujeme a já mám k Praze zvláštní vztah. V roce 1991 tam bylo jedno z prvních rande se ženou, se kterou jsem se pak oženil. Jeli jsme do Prahy a strávili jsme tam nádherný čas. Bylo to fantastické.
0: A jakou skladbu Davida Langa bychom teď mohli pustit českým posluchačům? Co by nám ze svého díla doporučil zahrát?
1: I think you can play an excerpt from the piece which we are doing on this festival. So I have a solo violin piece that I wrote for the great virtuoso Augustin Hadelik.
2: Myslím, že můžete přehrát úryvek ze skladby, kterou na tomto festivalu uvádíme. Mám solovou houslovou skladbu, kterou jsem napsal pro skvělého virtuosa Augustina Hadelika a hraje ji jeden z jeho studentů. Jmenuje se Mystery Sonatas, podle sonát českého skladatele Bíbra. Takže mám další český obsah. To je fantastické. Bíbr napsal tuto skladbu o životě Ježíše. Jsou to vlastně sonáty o Ježíšově životě. Já nejsem křesťan, takže nepíši o Ježíši, ale líbí se mi ta myšlenka, vyprávění příběhu něčího života, který je rozdělený do tří částí. Na radost, smutek a slávu. A přesně to jsem udělal.
0: Thank you.
1: Thank you.

0: Posloucháte Český rozhlas vysílání D-dur a sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. Dnes se zastavením na programu legendární formace skladatelů Bang on a Can jako organizátora nejen festivalu Long Play 2026 v New Yorku. I to, co bylo zkomponováno v druhé polovině 17. století, inspiruje dnešní skladatele, jako třeba dílo Heinricha Ignáce France Biebra, kterým byl fascinován nositel Pulitzerovy ceny a profesor Yaleovy univerzity, americký skladatel David Lang. Sám pro tento pořad navrhl, abychom zahráli úryvky z jeho rozsáhlého díla Mystery Sonatas a na housle hrál Augustin Hadelik. Také toto dílo bylo součástí 70 plus koncertů letošního čtyřdenního maratonu zvaného Long Play Festival, který se odehrává každý rok v Brooklynu. Speciálně pro Český rozhlas za tento pořad si v rámci festivalu udělala čas Julia Wolfe, další ze tří zakladatelů hudebních maratónů formace Bang on a Can a tím třetím bude Michael Gordon. Julia Wolfe je také nositelkou Pulitzerovy ceny za skladbu, byla rovněž součástí letošního obřího programu Long Play Festivalu. Jak Julia vnímá dramaturgy Long Play Festivalu v ulicích a na různých místech brooklynského downtownu festivalu, jehož je spoluorganizátorkou?
1: First of all, it's a young festival in the sense it's only been up a few years going, and it emerged out of what was our sort of signature event, which was.
2: Především je to mladý festival v tom smyslu, že funguje teprve několik let a vznikl z toho, co bylo naší vlajkovou akcí Bang on a Can Marathon, který jsme zahájili v roce 1987. Dělali jsme ho mnoho let a byla to krásná věc. 12 hodin hudby, jeden rok myslím, dokonce 24 hodin hudby. Ale měli jsme pocit, že je nějak čas na změnu a na otevření. A víte, od samého začátku jsme byli velmi inkluzivní vůči různým druhům hudby, pokud v ní je nějaký experimentální, dobrodružný aspekt. Takže to může být něco experimentálního v jazzu, experimentálního v popu, nebo samozřejmě experimentálního v tom světě, ve kterém žijeme. Což byste asi nenazývali klasikou, ale spíše koncertní hudbou, notovanou hudbou, notovanou mnoha různými způsoby. A tak sdílejí tohoto ducha dobrodružství. A tento festival je tak široký, jak se říkala, přes 70 koncertů může zahrnovat velmi zajímavé jazzové umělce a indie kapely, které přecházejí na území, na kterém my žijeme.
0: Mám neodvratný pocit, že dobře už svým způsobem pro nekomerční kulturu a umění v mnoha ohledech bylo, tedy aspoň v Evropě, že na obzoru a docela blízkém je jistá krize. Jak se daří z hlediska finančního Bang on a Can jako pořadateli tak velkorysého festivalu v New Yorku, byť tedy ve čtyřech dnech, ale z více než 70 koncerty?
2: Rozhodně to není snadné a je tak zajímavé o tom mluvit s Evropany. Každá země je jiná, ale v Evropě je rozhodně mnohem větší zaměření na umění a podpora umění než v USA. Jediná dobrá věc je, řekla bych, že tady to už víme dlouho, takže jsme nikdy nebyli závislí na vládní podpoře. Je to důležitá součást našeho fundraisingu, ale nikdy ne páteř toho, co dostáváme. Mnoho skupin jako my přišlo v tomto období o financování, ale my jsme již změnili své myšlení. Prostě na těchto vládních grantech vůbec nezávisíme. Myslím, že je to podivná doba, ale o to důležitější je mít umění a mít umělce, kteří promlouvají, jsou hlasem naší duše. A tak si myslím, že všichni jsou nabití energií. Nezastavujeme se, prostě tvoříme dál. Je to vždy výzva, ale tak to bylo vždy. Nejen teď. Výzvy jsou teď jedinečné, ale byly tady celou dobu, opravdu. Mluvím tedy o Americe.
0: Julia, proč se festival Long Play koná zrovna v Brooklynu?
1: First of all, Bang on a Can's office is in Brooklyn, so we're housed here, and the office is in an arts.
2: V Brooklynu je kancelář Bang on a Can. Sídlíme tam v umělecké budově, která byla speciálně vytvořena pro umělecké organizace. Jsme tam už mnoho let a odtud také přichází tato nová energie. A BAM je úžasná instituce. Je páteří Brooklynu už po mnoho let, takže s nimi spolupracujeme a jsou tu skvělé prostory. A také samozřejmě Roulette, Pioneer Works, Public Records. To vše jsou nádherná místa. Brick je také velmi přívětivý a je to taková velmi zemitá scéna, která se k Bang on Ken velmi hodí. Většina lidí spojených s Bang on Ken žije v Brooklynu. My tedy ne, protože patříme k té starší generaci. Nastěhovali jsme se do loftu v New Yorku na Manhattanu v době, kdy to ještě bylo možné a zůstali jsme tam. Ale skutečně, co se hráčů týče, Brooklyn je základna, takže je to přirozené. A je to tedy konkrétně jedna čtvrť v Brooklynu, která se tak nějak rozprostírá kolem Fort Greene.
0: Když jsem se Julie Wolfe zeptala na jí zvlášť blízký či zásadní program letošního Longplay festivalu, tak byla na rozpacích.
2: To je jako vybrat si oblíbené dítě, takže to je dost těžké. Jsem velmi nadšená, že uslyším skladbu Trance Michaela Gordona, protože je to kompozice, která nebyla velmi dlouho hrána. Je to velký soubor, spousta věcí k poskládání dohromady. Semplované zvuky a velká skupina. Letos jí hraje ensemble Signal. Takže jen vidět, jak je to nějak vzkříšeno, je velmi vzrušující. Rozhodně u toho musím být. John Luther Adams, je to venkovní skladba a je zdarma pro veřejnost, takže to prostě přivítá všechny v parku, aby přišli poslouchat hudbu. A to je prostě hezké, dělat site-specific skladby jako součást scény. Naše skupina Bang on Ken All Stars také hraje hudbu Filipa Glase. Steve Wright.

0: Byl to skutečně náš první kontakt s tím, co se děje, s tím velmi experimentálním přístupem. Tohle tedy nastalo hned na začátku. Vím, že ten rok také hráli skladbu Johna Cage. A to je dobrá historie. Myslím, že to byl náš úvod. Také souhlasím s Davidem ohledně Agonu. Tato skupina je velmi důležitá. Je velmi zajímavé s nimi spolupracovat, protože jsou velmi seriózní. Nádherným způsobem, ale mnohem serióznějším než my. My jsme trochu blázniví, střeštění a oni jsou velmi seriózní a to nás fascinovalo. Myslím, že se zabývali velmi vážnými tématy, proto jsou takoví. Pocházejí ze země, která si prošla tolika historickými událostmi, tolik toho zažila a následně byla osvobozena. Takže jsou důležitým hlasem. Stejně tak všichni skladatelé spojení s Agonem. Pamatuji si, jak jsem byla v Praze. Je to krásné, magické místo. Vizuálně ohromující. To je asi vše, co mě teď napadá. Asi mám výpadek. Měla bych ale také říct, že Janáček byl pro nás velká osobnost. Všichni z nás jsme studovali na Yale School of Music a náš učitel Martin Bresnik je velmi spojený s východní Evropou. Studoval u Ligetyho a Leoš Janáček byl na vrcholu jeho seznamu skladatelů. Nešlo projít tím programem, aniž by se vám to nesnažil vtlouct do hlavy. Říkal, že se musíte podívat na Janáčka a vysvětloval nám, proč je tak důležitý. Takže to máme ve svojí DNA, protože Martin byl tak spojený s touto hudbou. Martin Bresnik.
1: S Julie Wolfe a dalšími zakladateli Bang Oneken a jejich památných maratonů jsme se v průběhu festivalu potkávali velmi často. Ale hned při prvním opětovném setkání Julia za mnou přiběhla se slovy, jak se mohla zapomenout, když jste se ptala na české hudební konexe. Ano, samozřejmě Iva Bitová, prosím, dodejte to ještě, Iva Bitová. Ta pro nás moc znamenala a tak rádi vzpomínáme na spolupráci s ní.
2: Ça va bien.

femme. Un visage obsolète. C'est le macadam.

0: Alba Elida, aspoň dvě ukázky, tedy Iva Bitová a Bang on a Can. A pokračujeme v rozhovoru s Julie Wolfe, kterou jsem požádala, aby ze své tvorby vybrala svou skladbu, která by ji v Českém rozhlase dnes reprezentovala. A byla to Antracitová pole.
1: Well, the piece on this festival is Anthracite Fields, and that was a really important turning point for me.
2: Skladba na tomto festivalu je Antracitová pole. A to byl pro mě skutečně důležitý zlom. Je to skladba o historii. Je to zpívání, v jistém smyslu zpívání nespívané historie lidí pracujících ve Spojených státech. Tady určitě existuje nějaké porozumění tomu, co to znamená, ale bohužel momentálně se zdá být trochu postrácené. Ale víte, celá tato komunita v Pensylvánii, tam bylo uhelné hornictví, antracitové uhlí v podstatě pohánělo ten národ na přelomu století. A vynořily se velmi zajímavé otázky ohledně práce, odměňování, spravedlnosti, tisíce věcí, přičemž bezpečnost byla jednoznačně jednou z nejdůležitějších. A tak mít tuto příležitost jet a dělat rozhovory s lidmi z této komunity bylo velice důležité. Je to také blízko místa, kde jsem vyrůstala. Moje babička je právě z tohoto regionu, takže takové hluboké ponoření do této komunity a na základě těch setkání vytvoření hudebního díla, to bylo pro mě v té době velmi jedinečné. Takže bych navrhla přehrát úryvky z Antracitových polí. Je to historie uhelných horníků v severovýchodní Pensylvánii.

0: Z monumentální skladby Oratoria pro zbor a ansámbl Antracitová pole Julie Wolfe jsme slyšeli dvě části Foundation a Květiny, a to na osobní doporučení skladatelky. Na nahrávce zpíval sbor z Trinity Wall Street a hrál hudební kolektiv Bang on a Can All Stars. Dirigoval Julian Wagner. Mimochodem, Julia Wolfe je rodačkou z Filadelfie a za tuto skladbu Antracitová pole získala v roce 2015 Pulitzerovu cenu. Sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, pokračuje dnes na téma New Yorkského Longplay Festivalu. Oslavy různosti nekomerční hudby. Ať už má experimentální základy v takzvané klasické, notované, koncertní hudbě, Američani rádi používají termín modernistické, evropské, tak jazzu, rocku, ambientu a v jiných žánrech a prováděnou ansámbly a komorními orchestry nejrůznějších složení, sbory, bandy nebo jen solisty, nejrůznějšími formacemi, které si můžete z koncertních provedení vůbec představit. Jednou ze tří duší newyorského Bang on a Can, prvních maratonů hudby, které začínaly už v roce 1987, a dramaturgem a organizátorem poměrně mladého Longplay festivalu je Michael Gordon. Ročník 1956, rodák z Floridy. V mládí byl velmi ovlivněn rockovými kapelami a rovněž je jeho alma mater Yaleova univerzita. Usídlen je už desítky let v New York City. Jak by Michael Gordon poměrně ještě mladý Longplay festival charakterizoval, připomenu, že se koná zhruba ve čtyřech dnech se 70 a více koncerty na 11 místech brooklynského downtownu. Od kostelů, podivadla, koncertní sály nejrůznějšího typu studia až po alternativní prostory typu obřího Pioneer Works v brooklynském Red Hooku. Slovo má Michael Gordon.
1: Well, we're trying to break down the barriers that people put up between music.
2: Snažíme se bourat bariéry, které si lidé staví mezi hudební kategorie. Myslíme si, že lidé s otevřenýma ušima a dobrodružní posluchači chtějí poslouchat hodně. Jsme velmi otevřeni veškeré hudbě, která není komerční. To je to, co děláme. Ať to přichází odkudkoli, snažíme se prostě naházet na jeden festival o hodně nekomerční hudby, o kterou mají lidé zájem. Pokud chcete, můžete zůstat bezpečně ve svém světě a poslouchat jen jazz nebo současnou klasickou hudbu, ale možná zariskujete a vstoupíte do jiného koncertního sálu a uslyšíte něco nového, co jste nikdy předtím neslyšeli.
0: No, právě říkám Michaelovi, ty koncerty jsou jeden na druhém, často současně na různých místech. Překrývají se i žánrově, tak co s tím?
1: There are two or three concerts at the same time, sometimes more, right? Saturday and Sunday evening they'll be.
2: Ve stejný čas jsou dva nebo tři koncerty, někdy víc, v sobotu a v neděli večer jich je někdy čtyři nebo pět zároveň. Jsou všechny velmi blízko sebe, můžete vběhnout na koncert, poslouchat 10 minut a říct si, pochopil jsem to, jdu zkusit něco jiného. Prostě je to jiný přístup. Všechny zahltíme a možná lidé budou chodit omámení a náhodou vstoupí někam a kdo ví, co uslyší. Všichni mluví o kurátorství a vizi, ale myslím, že je tu jakýsi náhodný supermix. Nevím proč, ale zdá se, že je hezké slyšet smyčcový kvartet Mortona Feldmana, který trvá hodinu a půl letos, ale příští rok nevím. A také rádi děláme věci venku v parku, zdarma pro lidi, takže uvádíme velkou skladbu Johna Luthera Adamse. Loni jsme dělali skladbu Anthonyho Braxtona pro 100 tub a skvělé je, že na ten bezplatný koncert přijde hodně lidí a skutečně to poslouchají a mají velmi skvělý zážitek.
0: A jakou skladbu by chtěl Michael Gordon pro Český rozhlas D-dur, pro pořad, který se dnes točí kolem aktuálního ročníku Longplay Festivalu v Brooklynu, co by chtěl, aby zaznělo od něj samotného?
1: Okay, well, tomorrow is a piece of mine called Trance is being played.
2: Zítra se hraje moje skladba Trance, je pro 22 nástrojů a pro mě osobně je to velmi důležitá skladba. Měl jsem sen, ve kterém můj učitel kompozice Martin Bresnik splynul s Györgyim Ligetim, který byl pro mě také důležitou osobností. V tom snu jsem měl zrovna hodinu kompozice. Tento sen je více než 30 let starý. Můj učitel se díval na moje partitury, listoval jimi a přitom kroutil hlavou. Ne, tohle není dobré. Slyšel moji hudbu v hlavě a ve snu jsem slyšel hudbu, kterou slyšel on, když se díval na moje noty. Všechno to znělo jako Mozart. Jen pořád kroutil hlavou, ne, ne, a nakonec se tato osoba, tento Györgyi Ligeti alias Martin Bresnik, podíval na mě a řekl, musíš pracovat s velkým obsazením. Probudil jsem se, byl to sen. A hned příští ráno mi napsala skupina z Londýna, se kterou jsem spolupracoval, Icebreaker, že chtějí, abych pro ně napsal velkou skladbu. Už tehdy byli velcí, 14 hudebníků. A pomyslel jsem si, velké obsazení. Takže jsem řekl, dobře, chci přidat 8 hráčů na dechové nástroje. Teď je to velký ansámbl, amplifikovaný. A tato skladba se jmenuje Trance. Existuje nahrávka od Icebreaker Ensemble. Tady na festivalu ji hraje ansámbl Signal pod vedením Breda Labmana. Je to skutečně fantastická skupina newyorských hudebníků, takže jsem velmi nadšený.
1: Fantastic group of New York musicians, so very excited about that.
0: Michaela Gordona si pamatuji z Prahy z roku 2019, kdy vystoupil na festivalu Struny podzimu, bylo to v Doxu. Ale Českou republiku znal pochopitelně už daleko dříve.
1: First of all, we've been in Prague on multiple occasions and
2: především jsme byli v Praze několikrát a v 90. letech jsme navázali přátelství s Agon Orchestra. Tehdy jsme poznali Martina Smolku, Ivana Bierhansla a Petra Kofroně. Agon Orchestra přijel hrát do New Yorku na raný Bang on a Can Marathon. Jedna z krásných věcí, které si z toho koncertu pamatují, bylo, že používali lokální zesílení. Jinými slovy, místo toho, aby bylo všechno zesílené a vycházelo z reproduktorů, postavili zesilovače na pódium a zvuk přicházel z různých míst. Bylo to poprvé, co jsem viděl ensemble dělat tohle a bylo to velmi zajímavé. A kdykoliv se vracím do Prahy, potkávám se s nimi, přinejmenším s Ivanem. Z Mantra Percussion s mou perkusní skladbou Timber a Bang on a Can tam byl také. Takže víte, rádi do Prahy jezdíme. Kdy se tam vrátíme?
0: Tak na tuto otázku, nebo snad jen povzdech Michaela Gordona, by mohli odpovědět pořadatelé nejrůznějších pražských festivalů. Z rozhovoru s Michaelem Gordonem pro Český rozhlas a dnešní pořad vyplynulo, že bychom teď mohli poslouchat jeho skladbu Trance, kterou už jaksi předurčil sen, o kterém Michael Gordon povídal. A mluvil o něm i na Long Play festivalu v květnu tohoto roku v Brick Ballroom v Brooklynu před posluchači. Jeho téměř hodinová kompozice měla velký úspěch. Hráli ensemble Signal, ve kterém se objevila řada hudebníků, které znám z festivalu Ostravské dny i těch Nové opery, ale mnoho dalších úroveň jorských hráčů a jejich univerzalita je často dechberoucí. Tak teď tedy aspoň části z Gordonovy skladby Trance z roku 1994 z alba, na kterém hraje se skupení Icebreaker.

Michael Gordon, Trance a jeho skladba, která začala velmi živým snem Mírné noci v roce 1994. Slyšeli jsme ji teď z alba z provedení Icebreaker. Živě pak zazněla díky ansámblu Signál začátkem května na Longplay festivalu v Brooklynu. Legendární Bang on a Can All Stars jako organizátor tohoto festivalu v New Yorku a jak o tom mluvili pořadatelé, jednalo se o nekomerční hudbu napříč žánry jako důkaz toho, čím žije umělecká scéna, řekněme, posledních 50-60 let na druhé straně Atlantiku. A také zjištění, že se stala něčím naprosto samozřejmým, když si vzpomenu na ty nekonečné dlouhé fronty lidí, kteří se chtěli dostat dovnitř koncertních sálů a divadel. Stále pokračuje sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno a na tomto místě bych chtěla poděkovat svým kolegům Barboře Skálové a také Františku Tichému, kteří se zhostili dabingu přizvaných hostů. Za sebou máme tedy rozhovory a výběr z kompozic třech hlavních osobností Bang on a Can. Na Český rozhlas si během prvních květnových dní udělal v New Yorku čas David Lang, Julia Wolfe a Michael Gordon. A před sebou ještě máme několik málo skladeb, které se na jejich festivalu Longplay objevily letos v programu. Koncert, na který se téměř nedalo dostat a o kterém se hodně mluvilo, se týkal hudby Steva Reicha, který v tomto roce slaví neuvěřitelných 90 let. Poslechněme si teď aspoň první dvě části z jeho přelomového díla Music for 18 Musicians, které před 50 lety doslova uhranulo publikum v New Yorku. O této kompozici se psalo, že jednou provždy změnila pojem klasické hudby. Trvá něco kolem hodiny. Hudba pro 18 hudebníků, fascinace pulzující skladbou, nebrala tenkrát konce a vlastně to platí pořád. Tak tedy aspoň první dvě části z této hudby hraje Steve Reich Ensemble.

Steve Reich, v New Yorku vyslovován taky Reich, a jeho naprosto klíčová skladba z poloviny 70. let Music for 18 Musicians, hudba pro 18 hudebníků. A Steve Reich jako jeden z oslavenců na Longplay festivalu začátkem května v Brooklynu. Dnes tedy inspirace 5. ročníkem události, která v New Yorku vyprodává sály a vytváří skvělou atmosféru generační pospolitosti. Jak říkal jeden z organizátorů David Lang, také absolvent Yaleovy univerzity, když jsem studoval, moji učitelé byli modernisté a Evropané a panoval názor, že existuje jeden správný způsob, jak psát hudbu. Jedna věc, která je dobrá a všechno ostatní je hrozné. A tak ta představa, že se tolik věcí děje současně, že existuje tolik komunit posluchačů, tolik různorodosti, tolik lidí, kteří tak tvrdě pracují, aby dělali něco zajímavého, silného a komplexního. To je svět, ve kterém chci žít. Tolik se toho děje. A co z toho bude důležité, určí to, co si vyberete. Co se udrží, závisí na tom, co máte rádi. Tolik slova Davida Langa. Tak teď tedy něco naprosto jiného z Longplay festivalu, hudba Anthonyho Braxtona, amerického saxofonisty, klarinetisty, flétnisty, klavíristy a samozřejmě skladatele. Experimentátor a vizionář Anthony Braxton je považován za jednoho z nejvýznamnějších hudebníků, pedagogů a tvůrčích myslitelů posledních 50 let. Teď jeho podobá čistě jazzová a i na live provedení jeho hudby začátkem května tohoto roku skvělý Steve Lehman Quartet, skladba LA Jazz z nového alba Braxtonovy hudby.

Hudba z divadla pro nové publikum Polánsky Shakespeare Center. Tak se jmenuje moderní budova v těsné blízkosti Brooklyn Academy of Music. Jeden z koncertů Long Play Festivalu v New Yorku a fantastické kvarteto saxofonisty Stevea Lehmana. A více než hodinu hudby legendárního Anthonyho Braxtona, který v loni oslavil 80. narozeniny. A mimochodem, jeho nová opera zazněla také v loni v Praze díky Prague Music Performance Orchestra, který dirigoval Roland Hinden. Stále posloucháte stanici D-dur a sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. A když už jsem u těch amerických muzikantských legend, kdo navštívil koncert své hudby na Longplay Festivalu, i když aranžované Michaelem Riesmanem, byl Philip Glass. 90 mu bude v lednu 2027. V brooklynské roulette naplněné až po strop se jim oběma dostalo obrovských ovací a také kolektivu Bang on a Can All Stars, pro který zaranžoval právě Michael Riesman celé Glassovo ikonické dílo, svým způsobem už populární hudby, Glassworks z roku 1981. Cílem alba Glassworks bylo představit mou hudbu širšímu publiku, než jaké ji dosud znalo. Nechal se tenkrát slyšet samotný Philip Glass. Tak z rozsáhlé kompozice o šesti větách aspoň věty tři. Uslyšíme tu vstupní a závěrečnou a mezi nimi ostrovy. Posloucháme originální verzi a samozřejmě v podání Philip Glass Ensemble.

Tři části ze světoznámého díla Philipa Glasse Glassworks, hudba z počátku 80. let v podání Philip Glass Ensemble, tedy i samotného Philipa Glasse a Michaela Riesmana za klávesami. A právě Michael Riesman pro Longplay Festival 2026 a pořádající Bang on a Can a jeho soubor Bang on a Can All Stars vytvořil novou verzi tohoto díla. A poslouchali v Rulet začátkem května také samotný Philip Glass. Při této příležitosti jsem si vzpomněla na jeho četné návštěvy divadla Archa v Praze a další historickou událost, kdy v roce 2013 navštívil Philip Glass Ensemble Ostravu Gong v dolní oblasti Vítkovice. A to se svou 5,5hodinovou skladbou Music in 12 Parts z první poloviny 70. let. Sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. A když už jsem zmínila Prahu, je tady další vazba na kolektiv Bang on a Can. Jehož členové tak intenzivně v rozhovorech vzpomínali v souvislosti s Českou republikou na spolupráci s českým Agon Orchestra. Z 90. let a na jeho skladatele, tedy Martina Smolku, Petra Kofroně či Ivana Bírhanzla. Tak na pár minut Agon a z jejich dnes už ikonické tvorby píseň Na rukách měla rukavičky černé.

Agon Orchestra ve vysílání D-dur jako připomínka přátelských muzikantských kontaktů českých hudebníků s těmi newyorskými, s Davidem Langem, Julie Wolfe a Michaelem Gordonem. Jejich Longplay Festival dnes inspiroval čtyřhodinový blok hudby, která vznikla teprve nedávno. U mikrofonu je tedy stále Renáta Spisarová a my se necháváme inspirovat Longplay festivalem. Jak už zde zaznělo, letos se konal od 30. dubna do 3. května na 11 místech Brooklynu z více než 70 koncerty takzvané nekomerční hudby, jak deklarovali pořadatelé, a za obrovského zájmu publika napříč generacemi. Jeho viditelnou postavou byl klarinetista a skladatel Ken Thompson, který je nedílnou součástí newyorské scény současné hudby a jazzu. Je všeobecně uznáván pro svou schopnost spojovat nejrůznější vlivy a styly do svého vlastního hudebního jazyka. A přitom si ale zachovává svůj nezaměnitelný osobitý styl. Hraje v Bang on a Can All Stars a je součástí poměrně nového Anzu kvarteta, které vzniklo v roce 2020 a ve kterém hrají fantastičtí hudebníci z jiných formací. Okamžitě jsem rozeznala například houslistku Olivii de Prato z Mivos kvartetu, který také několikrát navštívil naši republiku. Tak teď tedy Ken Thompson jako skladatel i klarinetista a vstupní skladba z nově vydaného alba z jeho díla s názvem Adjust.

Ken Thompson, co by skladatel a skvělý klarinetista, i jako součást Anzu kvarteta z New Yorku a vstupní skladba z jeho nejnovějšího alba s názvem Adjust. Stále jsme na květnovém Longplay festivalu 2026 v New Yorku, respektive v Brooklynu, který po 4 dny ožil hudbou napříč žánry a publikem i generacemi. Hudbou, ve které je přítomný dobrodružný aspekt, jak zdůrazňovali zakládající členové Bang on a Can, David Lang, Julia Wolfe a Michael Gordon. Na jejich festivalu zazněla také hudba legendárního Jamesa Tennyho. A je to letos 20 let, co zemřel. Na otázku, zda by svou hudbu popsal jako zvuk pro zvuk samotný, James Tenney odpověděl, je to zvuk pro vhled do vnímání, jakýsi druh vnímání odhalujícího. Toto vydání výstižně demonstruje ten jeho hluboký zájem o zkoumání povahy a možností sluchového vnímání. Skordatura Ensemble teď zahraje jeho kompozici Harmonium číslo 1. Trvá asi 10 minut. Velký hledač, experimentátor, inovátor James Tenney, narozen v roce 1934.

Také hudba Jamese Tennyho byla součástí programu Long Play Festivalu, který letos v květnu pátým rokem pořádal kolektiv hudebníků a skladatelů Bang on a Can. A nezapomněli také na báječného Mortona Feldmana, jehož hudba se objevila hned na několika koncertech. Skladatelská ikona americké hudby. Letos si připomínáme 100 let od jeho narození. Od narození originálního tvůrce, který se tolik nechal inspirovat abstraktními expresionisty. Z jeho rozsáhlého díla teď vybírám jednu část ze skladby Three Voices, ta také zazněla na Longplay Festivalu. Teď v podání britské sopranistky Juliet Fraser. Skladbu napsal Feldman v roce 1982 jako poctu svým přátelům, kterými byli Philip Kasten, Frank O'Hara a Joan LaBarbera.

Vstupní část z rozsáhlé kompozice Mortona Feldmana Three Voices v podání britské sopranistky Juliet Fraser. Brooklynský Long Play Festival oslavil dvěma koncerty 100 let, které uběhly od narození výjimečného avantgardisty Mortona Feldmana. Jeho dílo přijel do New Yorku na festival zahrát také Bocini kvartet z Montrealu. Známe jej i z Ostravy. Jejich nejnovějším počinem je ale album s dílem současné skladatelky Sarah Davachi. Je také z Kanady, je rovněž skvělou varhanicí a je hlavně interpretkou elektroakustické a minimalistické hudby. Její dílo Long Radus vzniklo v roce 2020, kdy byla Sarah Davachi vybrána k účasti na rezidenčním programu Quattro Bocini Composer's Kitchen, který měl být společnou produkcí s nizozemským festivalem Gaudeamus Music Week. Vzhledem k odložení rezidence na následující rok dostala skladatelka příležitost ustoupit o krok zpět a podívat se na dílo z mnohem delšího časového odstupu, než by bylo za normální okolností možné. Její skladba zněla v brooklynském kostele svatého Lukáše a Matouše, trvala asi 70 minut a byla úžasnou meditací a v překrásném zvuku ji zahrál Bocini kvartet, tak aspoň část zní právě teď z nové nahrávky.

Doznívá skladba Long Rados, Sarah Daváči, kanadské skladatelky, performerky, varhanice, ročník 1987. A právě ji oslovil s objednávkou nové skladby kanadský bocíny kvartet. I ten byl, včetně Sarah Daváči, hostem letošního 5. vydání Long Play Festivalu v Brooklynu, za kterým stál hudební kolektiv Bang on a Can. Pevně doufám, že jste duch dobrodružství s organizátory a dramaturgy tohoto festivalu Davidem Langem, Julie Wolfe a Michaelem Gordonem sdíleli s nimi. Něco málo z tohoto dobrodružství se do programu dnešního sobotního večera snažila dostat i Renáta Spisarová, a to za vydatné pomoci mistra zvuku Aleše Hubera. A oba vám přejeme klidnou noc.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. V příštích 4 hodinách se dnes a zítra v podobě jakéhosi hudebního leporela setkáme s díly skladatelů, s nimiž se Wolfgang Amadeus Mozart na svých koncertních cestách po Evropě potkal, poznával jejich hudbu a z nichž někteří se stali jeho blízkými hudebními přáteli. Začneme, jak jinak, v Mozartově rodném Salzburku. Vedle otce Leopolda Mozarta, který svého syna od jeho raných let hudebně vzdělával, měla na Wolfganga jeho začátcích velký vliv hudba Johanna Michaela Haydna, který od roku 1762 až do své smrti v roce 1806 působil ve službách salzburských knížat arcibiskupů. Ve své době se hudba Michaela Haydna těšila velké oblibě a byla hojně provozována i mimo salzburský region. A dlužno dodat, že Wolfganga s o 19 let starším Michaelem poutalo celoživotní přátelství a vzájemný umělecký obdiv a respekt. Úvodní skladbou Johanna Michaela Haydna, kterou si poslechneme, bude dvouvěté koncertino D-dur pro klarinu a orchestr s velmi exponovaným solovým partem a v podání France Landingera a Salzburger Hofmusik. Řídí Wolfgang Brunner.

Koncertino D-dur pro klarinu a orchestr od Michaela Haydna hráli Franz Landinger a Salzburger Hofmusik, řídil Wolfgang Brunner. Klarinet je jeden z nejpozoruhodnějších a pro někoho možná i z nejkrásnějších dřevěných dechových nástrojů, který se zrodil v průběhu 18. století a byl postupně technicky stále zdokonalován, aby v 19. století dospěl do své relativně konečné podoby. V Mozartově době druhé polovině 18. století nebyl tento nástroj příliš rozšířen a vyskytoval se častěji ve významnějších orchestrech, které disponovaly zdatnými hráči na tento nástroj. Netřeba snad zdůrazňovat známý fakt, že Mozart měl klarinet v mimořádné oblibě a je možná i dost pravděpodobné, že první setkání s tímto nástrojem zažil malý Wolfgang v rodném Salzburku v díle Michaela Haydna, který použil solový klarinet ve své rozsáhlé orchestrální serenádě D-dur z roku 1764, v níž dvě části jsou pojaté jako miniaturní koncert. A takovou malou hudební perličkou je druhá věta Haydnova koncertína, v níž jedno z hudebních témátek velmi nápadně připomíná slavné téma s finále Mozartovy malé noční hudby, složené o 24 let později. Koncertino A-dur pro klarinet a orchestr Johanna Michaela Haydna hrají Ernst Schlader a Salzburger Hofmusik, řídí Wolfgang Brunner.

Tak to bylo koncertino A dur pro klarinet a orchestr od Johanna Michaela Haydna. Hráli Ernst Schlader a Salzburger Hofmusik. Řídil Wolfgang Brunner. Mozartův přátelský a lidský vřelý vztah k Michaelu Haydnovi dokládá nejenom zájem o jeho skladby, ale třeba i to, že při návštěvě rodného Salzburku v létě 1783 zkomponoval za něho dvě komorní skladby, které Haydn už nestihl napsat, ale měl je dodat svému zaměstnavateli, knížeti arcibiskupovi Coloredovi. Jiný, ale neméně zajímavý příklad tohoto přátelského vztahu nabízí Mozartova takzvaná symfonie číslo 37 G-dur, Kechlův seznam 444. Ve skutečnosti jde totiž o symfonii číslo 25 Michaela Haydna, kterou složil v květnu 1783 u příležitosti slavnosti vysvěcení Nikolause II. Hofmana opatem v benediktínském klášteře Michelborinského opatství nedaleko Salzburku. Haydnova symfonie Mozarta zřejmě zaujala natolik, že si pořídil její opis a následně k ní přikomponoval vstupní, pomalou majestátní introdukci v délce 20 taktů a také částečně v některých místech pozměnil instrumentaci. Pro jakou příležitost Mozart upravil Haydnovu symfonii, se mozartovským badatelům prozatím nepodařilo zjistit, ale je domněnka, že dílo potřeboval pro některý ze svých koncertů pořádaných ve Vídni. Tím, že skladba byla později nalezena v Mozartově pozůstalosti, byla v 19. století zahrnuta i do soupisu jeho skladeb, Kechlova seznamu, a až roku 1907 bylo odhaleno skutečné autorství Michaela Haydna. Dnes si zřídka hranou, takzvanou Mozartovu symfonii číslo 37 G-dur, poslechneme v podání Northern Chamber Orchestra, řídí Nicholas Ward.

Northern Chamber Orchestra zařízení Nicholase Warda přednesl takzvanou Mozartovu symfonii číslo 37 G-dur, čili Mozartovu úpravu symfonie číslo 25 od Johanna Michaela Haydna, k níž Mozart složil úvodní introdukci. V dubnu roku 1764 dorazil salzburský knížecí arcibiskupský vicekapelmajstr Leopold Mozart spolu se svým zázračně nadaným 8letým synem Wolfgangem do Londýna. Další významnou zastávkou na jejich první velké koncertní cestě napříč hudební Evropou. Záměr byl zřejmý. V Londýně působil v královských službách nejmladší Bachův syn Johann Christian Bach. Jehož hudba se těšila stále větší pozornosti i mimo Anglii a jehož hudbu musel malý Wolfgang poznat. Johann Christian Bach, narozený roku 1735 a jemuž osud vyměřil pouhých 46 let života, po počátečním studiu hudby u svého staršího nevlastního bratra Karla Emanuela záhy opustil Německo a odešel do Itálie, kde si zcela osvojil styl italské hudby. Po několikaletém působení na postu varhaníka Milánské katedrály odešel roku 1762 do Londýna a po úspěších svých oper byl o 3 roky později přijat do královských služeb anglického panovnického páru Jiřího III. A Charlotte Mecklenburské. Jeho hudba významnou měrou přispěla k vývoji od rokokové galantní hudby ke klasicismu. Byl jednou z velmi vlivných uměleckých osobností této doby a pro malého Wolfganga bylo setkání s hudbou Johanna Christiana jedním ze zásadních uměleckých impulzů, které jej ovlivnily. Tu je koncertní árie Eben Sivada pro soprán, hoboj, klavír a orchestr od Johanna Christiana Bacha. Zpívají Jurdi Stébold, hrají Solamente Naturali, řídí Didier Talpa.

Sopranistka Jurdi Stébold a Solamente Naturali zařízení Didiera Talpana přednesli koncertní árii Eben si vláda od Johanna Christiana Bacha. Mezi 29-letým Christianem Bachem a 8-letým Wolfgangem vzniklo upřímné umělecké přátelství a vzájemný obdiv. A lze říci, že Christian byl Wolfgangovým druhým učitelem hned po jeho otci Leopoldovi. Avšak učitelem hudebně mnohem modernějšího myšlení. Právě Bach uvedl Wolfganga do světa opery a instrumentální hudby a pod jeho vedením vytvořil Mozart i svoji první symfonii. Leopold Mozart o tom referoval v dopise do Salzburku. Jedním slovem, to, co Wolfgang uměl, když jsme odjížděli ze Salzburku, je jen stínem toho, co umí teď. Překonává veškerá očekávání. Jednou z mnoha skladeb, které 8letý Wolfgang v Londýně vytvořil, jsou transkripce, respektive aranžmá tří čembalových sonát Johanna Christiana Bacha do podoby koncertu s instrumentálním doprovodem. Šlo zjevně o studijní práce, o kompoziční osvojení si formy koncertu pro sólový nástroj, ale ve výsledku, řečeno Leopoldovými slovy, překonávají veškerá očekávání. Tu je Mozartovo aranžmá Bachovy sonáty.

Pie Anti a Le Concert Française dohráli Mozartův koncert D-dur pro čembalo a orchestr Kechlův seznam 107 číslo 1, který je aranží sonáty pro čembalo od Johanna Christiana Bacha. Hudba Johanna Christiana Bacha, dodnes stále poněkud nedoceněná, pozoruhodným způsobem předjímá a připravuje cestu směrem k rozvinutí hudebního klasicismu poslední čtvrtiny 18. století, jak po stránce stavby hudebních frází, tak i formální, a ovlivnila mnohé skladatele své doby. Mozarta či Haydna nevýjímaje. Z hudby Johanna Christiana Bacha si dopřejeme koncertní árii Sventurata in Van Milano pro soprán, dva solové lesní rohy a orchestr. Árie pochází z roku 1773 a Bach ji napsal pro svoji choť italskou sopranistku Cecilie Grassi. Part solového prvního lesního rohu byl psán přímo na tělo českému hornovému virtuózovi, rodáku ze Žehušic na Kutnohorsku, Janu Václavu Stichovi, známého pod jménem Giovanni Punto. Zpívá Hiroko Kuda, hrají Rudolf Linner, William Bojčík a Solamente Naturali, řídí Didier Talpa.

Tak to byla koncertní árie Sventurata in Van Miláňo pro soprán, dva sólové lesní roje a orchestr od Johanna Christiana Bacha. Zpívala Hiroko Kuda, hráli Rudolf Linner, William Vojčík a Solamente Naturali. Řídil Didier Talpin. Ráno 1. srpna 1765, po roce a čtvrt, salzburský knížecí arcibiskupský vicekapelmajstr Leopold Mozart a jeho zázračně nadaný 9letý syn Wolfgang Amadeus opustili Londýn a vydali se na zpáteční cestu do rodného Salzburku. S hudbou Johanna Christiana Bacha se nyní rozloučíme v podobě třívěté symfonie B-dur opus 9 číslo 3, která je přepracovanou verzí původní předehry k opeře Zanaida, uvedené v londýnském King's Theatre v květnu roku 1763. Hraje The Hanover Band, řídí Anthony Halstead.

symfonii B-dur opus 9 číslo 3 Johanna Christiana Bacha hrál The Hanover Band, řídil Anthony Halstead. Další nesmírně důležitou etapou v hudebním vzdělávání dospívajícího Wolfganga Amadea byly jeho 3 koncertní cesty do Itálie, které v letech 1769 až 73 podnikl se svým otcem, který se ve prospěch svého syna zcela vzdal své kariéry skladatele a stal se Wolfgangovým manažerem. Wolfgang během těchto italských koncertních cest vytvořil na objednávky své první 3 velké opery Mitridates, Ascanio in Alba a Lucio Silla. V nichž 13 až 17 letý skladatel prokázal výjimečnou hudební zralost, srovnatelnou a místy i překonávající umění tehdejších renomovaných mistrů italské opery. Jedním z nich byl i italsky naturalizovaný německý skladatel Johann Adolf Haase v době setkání s Mozartem roku 1771, 72 letý. Oba byli pověřeni zkomponováním divadelních serenád oper uvedených v Miláně u příležitosti oslav sňatku syna císařovny Marie Terezie, arcivévody Ferdinanda Habsburského a princezny Marie Beatrice von Modena d'Este. Mozart složil serenátu Ascanio v Albě, Haase serenátu Ruggiero. Ačkoliv Wolfgangova hudba u publika zvítězila na celé čáře a Haaseho operu zastínila, mezi oběma skladateli vládla vzájemná úcta a obdiv. Wolfgang Haaseho hudbu velmi ctil a neudiví, že společně oslavili své hudební příspěvky ke vznešené svatbě účastí na banketu pořádaném v paláci hraběte Firmiana. Z opery Ruggiero od Johanna Adolfa Haaseho si poslechneme úvodní orchestrální symfonii. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Gebel.

Bayerische Kammerfilharmonie zařízení Reinharda Gebla dohrála symfonii z opery Ruggiero od Johanna Adolfa Haseho. V době své první italské cesty v letech 1769 až 70 se Wolfgang Amadeus setkal v Bologni se skladatelem, který podobně jako Johann Christian Bach významnou měrou ovlivnil jeho další hudební vývoj a směřování. Byl jím úspěšný český skladatel, naturalizovaný Ital, autor mnoha oper Josef Mysliveček. Hudební styl a vyjadřování, smysl pro naprosto přirozené, logické a přitom mimořádně zpěvné a průzračné hudební linie byly něčím, co naprosto souznilo s Wolfgangovým hudebním vyjadřováním. Nepřekvapí, že mezi oběma skladateli, ač o jednu generaci vzdálenými, vzniklo velmi silné umělecké a přátelské pouto. Z hudby Josefa Myslivečka dáme prostor árii Argeny, dcery Lykijského krále, z opery Il Bellerofonte. Zpívá Simona Šaturová, hrají Erwin Wieringa, solový lesní roh a Collegium 1704. Řídí Václav Lux.

Tak to byla Arie Argeni z opery Il Belafonte od Josefa Myslivečka. Zpívala Simona Šaturová, hráli Erwin Wieringa, solový lesní roh a kolegium 1704. Řídil Václav Lux. Zastavme se nyní u několika skladatelů, s nimiž a její hudbou se dospívající Wolfgang Amadeus v době svých italských koncertních cest na počátku 70. let 18. století setkal. Prvním bude Thomas Linley, Wolfgangův o 5 měsíců mladší vrstevník, narozený v květnu 1756 v rodině skladatele Thomase Linleyho staršího v městečku Bath, ležícím v jihozápadní Anglii. Od raného dětství Thomas udivoval mimořádným hudebním nadáním, jak pro houslovou hru, tak pro komponování. 14letý Mozart a Linley se setkali ve Florencii v dubnu 1770 a ačkoliv šlo o krátké setkání, tak mezi oběma vzniklo nesmírné umělecké porozumění a upřímné přátelství. Jejich cesty se rozešly, když pak Wolfgang na své koncertní cestě zamířil do Říma a Linley ve Florencii dál pokračoval ve studiích skladby a houslí.